mi porekel? Kdo mi porekel? Kdo mi porekel? Kaj o človeku? Kdo mi porekel? Kdo mi porekel? Kdo mi porekel? Kaj o človeku? Kdo je sebičen, kdo je